telefony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Šport.
1: Aj ružomberskí futbalisti začali prípravu na novú sezónu. Medzi republikovou elitou sú už 10. sezónu, pričom v posledných dvoch sezónach bojovali v skupine o udržanie. Avizujú radikálne zmeny. Z ich kádra odišlo až 10 hráčov. Novinky z ružomberského klubu sumarizuje Vladimír Ochodničan.
2: V minulej sezóne Litváci skončili celkovo na 10. mieste. Rok predtým si zahrali aj Európsku konferenčnú ligu. V mužstve pod Šebrťom dochádza k radikálnym zmenám. Nebudú pokračovať Chrien a Múdry, ktorým sa skončili zmluvy. Na hosťovaní boli Endl, Král, Mašek, Fila, Grigar. S niektorými hráčmi prebiehajú rokovania ohľadne pokračovania spolupráce. Povolenie hľadať si nové pôsobisko dostali Gomola, Šulek Novák a Šašinka. Na úvodnom zraze radikálne zmeny avizoval tréner Jaroslav Kesto.
3: Zatím môžu potvrdiť vlastne príchod Matej Koubka ako útočníka, stejne tak ako hráči, ktorí sú tu na testovaní. Momentálne sa jedná o Maxe Kytku, Kevina Huňu a Adama Horavce, ktorí sú tu na testovaní. Další príchody máme spracovaní, že to tak nazvu, a verím, že klapnú. Niektorí sú tesne vlastne pred uzavřením. Samozrejme, s tým súvisí ta druhá věc, a to je ta, že ta změna v tom kádru je poměrně velká, protože končí 10 hráčů, se kterými nějakým způsobem nebudeme prodlužovat spolupráci, a ten tým po těch sezónách, které tady nebyly úplně v topu, tak zkusíme s tím trošku zatřást a zvolit trošku jinou strategii ve výběru hráčů, a věřím, že se nám to povede, že se budeme trefovat do těch posil, že to budou opravdu posily a nejenom kusy.
2: Ružomberok se momentálně připravuje v domácích podmínkách. Od 9. do 18. júla ho čaká soustředění v Rakousku.
3: Máme vlastně takých 5 týdnů přípravy. My se musíme zlepšit všichni prostě do další sezóny ve všech věcech. Musí to být od nás všech jakoby komplexní. Stejně tak bude probíhat ta příprava prostě v komplexním duchu. To znamená, samozřejmě musíme být prostě fyzicky co nejlíp připraveni na tu sezónu, mentálně, technicky, musíme být v dobrém zdravotním stavu.
2: Okrem hráčů, kteří se vrátili z hostovania, má už podpísanou smlouvu 26-ročný český útočník Matěj Koubek z FC Zlín.
4: Je to trvalý přestup. Na 3 roky jsem podepsal. Těším se moc. Doufám, že společně budeme úspěšný. Zrodil se to vlastně tak, že den před posledním zápasem vlastně ve Zlíně, když jsme hráli ještě se Slováckem, tak mi jenom pan Hoftych, sportovní ředitel Zlína, říkal, že by Ružomberok měl zájem, ať už trenér Kestl nebo pan Hipšman. Letmo jsme o tom pohovořili, a tím, že jsem měl před zápasem vlastně ještě derby se Slováckem, tak jsem to moc neřešil. Pak už den po zápase mi i pan trenér Kestl osobně volal, takže to byl takový ten první stimul, kdy on mi nastínil nějakou svoji vizi, ambice, a mě to zaujalo a dávalo mi to smysl.
2: S kádrom na Liptově se zoznamuje a jeho cíl v klube.
4: Přicházím s nějakou ambicí, s nějakou touhou uspět, ať už osobně, ale primárně jako tým. Ten můj cíl je prostě tady být úspěšný společně, a to, jestli mám smlouvu na 3, na 2 nebo na rok, pro mě není podstatné. Ten klub mi přijde sympatický, vždycky jsem ho vlastně taky sledoval, i třeba potažmo s Danem Kesslem jsme hráli v Bohemce a viděl jsem ten krok, že udělal sem, takže jsem tak po očku vždycky sledoval, a přiznám se, že u mě největší roli hrálo to, že prostě jsem viděl ten zájem, ať už od trenéra nebo od pana Hipšmana. Tak samozřejmě jsem útočník, takže asi ode mě budou očekávaný nějaký góly, nějaký asistence, abych i těma bodama osobníma pomáhal tomu týmu vyhrávat. Věřím tomu, že ať už lidem, nebo i my tady z toho budeme mít společně radost.

sny, co ve mně spaly, si znovu nechám zdát. Tvé křivdy sotva někdo napraví.